Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rý.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Známou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Počet studentů roste rychleji než kapacita studentského bydlení. I to probereme u nás na Krokodýlu. Počet studentů roste opravdu rychleji než kapacita studentského bydlení. Poptávka po bydlení tak výrazně převyšuje nabídku. Počet vysokoškolských studentů u nás v akademickém roce 25-26 meziročně vzrostl o 5% na 330 500. Kapacita studentského bydlení, tedy univerzitních kolejí a soukromého studentského bydlení, se však za stejné období zvýšila o 0,3% na 68 100 lůžek. Takže na 100 studentů tak připadá 21 lůžek. Vyplývá to z poslední analýzy. Tak doufám, že pokud studujete, máte kde spát, kde bydlet, kde se učit a kde také poslouchat Krokodýla.

0: Užíváte si skvělé hity, to je dobře, Jarek přeje hezký poslech, další hitovky připraveny jsou, ale teď jsou připraveni naše nejmenší. Vrazili jsme do jedné z brněnských školek a tam se ptali našich zlatíček, kdo je to artista?
1: Vše dělá v cirkusu, chodí po laně, cvičí zvířata triky, se jezdí na koni ve stoje, třeba že je spoutovec,
2: třeba že řídí motorku.
3: Že je cyklista.
4: Artista dělá třeba to, že se houpe na kruhech.
0: Kdo je to artista, nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších. Teď už další hit připraven jest a Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr, Jarek přeje krásný poslech, teď míříme mezi naše nejmenší a ptáme se, kdo je to ajťák?
1: Že asi pracuje na iPadu jako můj taťka.
2: Že asi jezdí autem.
3: Můžou třeba do práce jezdit autem.
4: Opravář, myslím, že
5: neumí řídit auto.
6: Třeba může jezdit autem.
7: Že pracuje na iPadovi.
0: Našich nejmenších posluchačů, našich zlatíček jsme se ve školce ptali, kdo je to ajťák. Tak všechny ajťáky, co jsou ještě z hůru a makají, zdravíme a posíláme další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na poslední průzkum se podíváme právě teď ve vysílání krokodýla. Domácnosti se bojí omezení topení dřevem, nejistota totiž brzdí i výměnu kamen. I to probereme, ano. Více než polovina majitelů nemovitostí se obává, že by v budoucnu mohlo nastat výrazné omezení nebo zákaz topení dřevem. Vyplývá to z průzkumu Společnosti pro ekologické vytápění dřevem. Problémem je především nedostatek srozumitelných informací, které chybí 52% respondentů. Nejistota řadu lidí odrazuje do výměny starých kamen za modernější. Tak jak to celé bude, uvidíme. Uslyšíte vy na Krokodýlu. Teď už další hity. Jarek Hemala přeje. Hezký poslech.

0: kolílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 tisíce korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Na poslední průzkum se podíváme právě teď ve vysílání krokodýla. Domácnosti se bojí omezení topení dřevem, nejistota totiž brzdí i výměnu kamen. I to probereme, ano. Více než polovina majitelů nemovitostí se obává, že by v budoucnu mohlo nastat výrazné omezení nebo zákaz topení dřevem. Vyplývá to z průzkumu společnosti pro ekologické vytápění dřevem. Problémem je především nedostatek srozumitelných informací, které chybí 52% respondentů. Nejistota řadu lidí odrazuje do výměny starých kamen za modernější. Tak jak to celé bude, uvidíme. Uslyšíte vy na Krokodýlu. Teď už další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

Vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vrací se žena domů. Hádej, na koho jsem dneska narazila. Na Alici. To je tvoje věc, mi to úplně jedno. Ani bych neřekla. Obě jsme museli nechat auta odtáhnout do servisu. Nosa.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Na Zareti, na rádiu Krokodýl, těsně před 7 hodinou raní v neděli 11. října. V 7 hodin se dozvíme od Míši, co je nového. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno přeji. Vítězné strany budou v Brně jednat o koalici. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python s Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Představení brněnské pověsti uvádí divadlo Reduta ve 14 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin. Autoteátro Problémový spolužáci nabízí divadlo DIP v kulturním centru Kolaps v 17 a v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7 hodině na Krokodýlu 18. Také Robbie Williams. A z českých hitů kapela Jelen. Do 7 hodin na Krokodýlu předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuální teplota v centru Brna, teploměr nám to ukazuje 9 stupňů, odpoledne na jihu Moravy 14 až 17 stupňů, nejjižnější část kraje tam může být až 18 stupňů a očekáváme proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne se může objevit ojediněle přeháňka spíše v severní části jižní Moravy. K večeru pak oblačnost bude postupně ubývat.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezkou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O koalici na brněnském magistrátu bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Zalužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Dohodu má za šokující záležitost vzhledem k tomu, že Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy této suroviny z Ruska. Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří jsou podle úřadů v kritickém stavu. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15.30.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete a pozor dávejte na D1, 173. a půl kilometr směrem na Brno, tam došlo k požáru nákladního auta. Na místě složky integrovaného záchranného systému, projíždějte opatrně a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině, 11. říjnový den a v roce 1984, právě 11. října, Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Co všechno dalšího zajímavého se odehrálo 11. října, kdo má svátek, kdo narozeniny, to zjistíme v kalendáriu Rádia Krokodýlu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, a dělal si ten domácí úkol sám? Ano, a akorát se zavražením knížete Václavem pomáhal otec.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 10 minut po 7 hodině, neděle 11. října, den, kdy svůj svátek slaví všichni Andrejové, což je jméno řeckého původu, z řeckého Andreas a znamená mužný, statný a nebo také odvážný. Variantou mužskou může být také ještě Ondřej a dívčí forma, ta je jasná, Andrea. Zajímavé je, že právě 11. října, tedy tento den, měl v letech 1954 až 1986 svátek Jan Žižka. No a pogratulujeme i k narozeninám. Ty dnes slaví herec Pavel Řezníček. Kulaté 60. narozeniny. Tak všechno nejlepší.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádiem Krokovým.
1: Kdo začíná den s úsměvem, tak ten je na tom úplně nejlépe, protože v případě, že pozná naši krokohlídku, tak může získat báječnou snídani z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Každý všední den 103 snídaní právě pro vás. A kde jsme rozdávali v tomto týdnu, jak to tam vypadalo?
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc jí nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme. Tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
5: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní. Stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma. Moc děkuju. Vážím si toho.
6: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
1: Tak třeba i vám zvedneme náladu snídaní zadarmo už v pondělí. Nás můžete vyhlížet naši krokohlídku na ulici Milady Horákové v Brně. Tak se na vás těšíme.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
8: Je dobré mít se komu svěřit.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty před půl osmou na Krokodýlu, Shakira, další hity už za chvíli, bude MC Hammer, také Dua Lipa nebo třeba kapela Jelen. To všechno pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte příběh Honzy a jeho dětí. Pomohli jsme jim, i vy nám můžete napsat na pomoc@krokodil.cz.
1: Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza a jsem z Brna. Mám tři děti ve věku 3, 8 a 7 roku a jsem na ně úplně sám. Je to pro mě velice náročné, protože chodím do práce a potřebuji, aby mě maminka pohlídala celodenně děti. Bohužel maminka je po mrtvici a nemá na to tolik síly. Tím, že jsem na děti sám, tak je pro mě finančně náročné jim zajistit nějakou radost a dárky. Proto jsem požádal Krokodýla o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzově mamince zajistil odpočinek ve wellness. Děti si užijí atrakce v zábavním centru, zoologické zahradě a zajdou si s tátou na dobrou večeři.
2: Když jsem to mamince a dětem řekl, tak měli velikou radost a maminka byla moc ráda, že si bude moct na chviličku od dětí odpočinout.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz. Can't touch this.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na kolech. Krokodýl na kolech.
1: Už zítra začíná malý dopravní Armagedon. Další uzavírka bude v Brně od pondělí. Uzavírka tunelu Hlinky a Pisárky v Brně. Podrobnosti pro nás má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Upozorňujeme řidiče na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně. Práce zahájíme 12. října a potrvají do 20. listopadu. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Hlavním důvodem opravy je tentokrát technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologických celků. Celkové náklady činí 212 milionů korun.
1: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl o uzavírce.

0: CZ. Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: David Guetta na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní v neděli 11. října. Víme, co je nového, Míša nám prozradí, co bude ve zprávách.
1: Já vás vítám a přeji pěkné ráno. Policie během voleb řešila několik oznámení, nešlo však o nic závažného, více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině na Krokodýlu Sugar Babes. Další hity, které pro vás chystáme, Demi Lovato a tak

0: 8 hodin pro vás máme také předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centrum Brna 8,5 stupně, ale třeba v Ivančicích tam je necelých 5 stupňů. Zhruba takové je rozpětí teplot aktuálně. Na jihu Moravy ty odpolední se budou pohybovat mezi 14 až 17, úplně na jihu může být až 18 stupňů. A k tomu proměnlivá, převážně větší oblačnost. Odpoledne sem tam nějaká přeháňka, spíše v severní části jižní Moravy a k večeru pak bude oblačnost postupně ubývat.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkný den přeji.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno-město postoupil obhajující senátor Zdeněk Papoušek. Za týden se utká s Karlem Citrbártem. Papoušek získal 42,08% hlasů. Druhý Citrbárt má 24,45% hlasů. Voleb se zúčastnilo 49,35% voličů. O hlasy usilovalo 6 kandidátů. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů. Americká vražedkyně Krista Pajková, kterou se před necelými 2 týdny nepodařilo popravit, byla propuštěna z nemocnice. Vrátila se do vězení v Tennessee, kde nadále dostává lékařskou péči. Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2-4. Artis zvítězil v sezóně nejvyšší soutěže teprve podruhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál 14. Polepšili si ale na 8 bodů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem, tak tam nejdříve zhruba kolem 5. kilometru, teď přišla informace, že kolem 7. kilometru pobíhá pes po silnici. Tak dávejte dobrý pozor, ať se s ním nepotkáte, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl cestovatel po 8. hodině se vyrazí podívat na divoké koně. A třeba to bude pro vás inspirace na výlet a vyrazíte také. Počkejte si na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nechutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Povídá manželka svému protějšku na kvašeně. Já nevím o to, co na těch ženských pořád vidíš. Když si odmyslíš ruce, nohy, hlavu a třeba i prsa, tak co ti zbyde? Co? No co? A manžel říká, ty Marie.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači ze školky v Řečkovicích, kam jsme za nimi vyrazili, naše zlatíčka budou odpovídat na otázku, která, myslím, není moc těžká. Věřím, že si s tím poradí, ale určitě nás i překvapí. Ptáme se našich zlatíček, k čemu máme hlas?
2: Aby se třeba někdo mohl naučit mluvit.
3: Abychom mluvili.
4: Aby jsme mohli mluvit, bez jazyku bychom nemohli mluvit. A ještě bez pusy bychom nemohli mluvit a bez nosu.
5: Kdyby jsme třeba něco chtěli říct kamarádovi a on by to potom neslyšel.
6: Kdyby jsme neměli hlas, tak bychom mluvili.
1: Ano, musíme mít hlas, abychom si mohli povídat s nějakým kamarádem. To je přece naprosto jasné. Zlatíčka, Rádia Krokodýl a jejich odpovědi na otázku, proč vůbec máme hlas.
0: Zlatíčka, Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Cestovatel.
1: Měli byste pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, tak to musíte vyrazit na rezervaci divokých koní do Podyjí. Národní park Podyjí na Znojemsku, divocí koníci tam pomáhají s údržbou rozlehlých pastvin a chrání je před zarůstáním. Na rozdíl od domácích zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně agresivních druhů trav nebo náletových dřevin. No a tím uvolňují prostor pro cenné druhy květin a také řadu druhů motýlů, kteří jsou na nich závislí. Setkat se s divokými koňmi můžete například na Mašovické střelnici, Havranickém vřesovišti anebo také na pastviskách u Havraníků. Pastvina je přístupná, ale pozor, pouze pro pěší návštěvníky, takže i příjemná procházka. Uvidíte divoké koně v jejich přirozeném prostředí a také se dozvíte více o významu pastevních zvířat pro ochranu přírody. Rezervace divokých koní v Podyjí určitě stojí za návštěvu.
0: Radio Krokodýl.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: no. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Ivo, rád bych Rádio Krokodil požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Se svou přítelkyní Gábinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
1: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz. Novinka Rádia Krokodýl. Miraj, malinové.

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, posloucháte Krokodýla, rádio, které pomáhá. Pomáháme vám, kteří nám napíšete na pomoc@krokodil.cz, ale máme i další pomoc, protože věříme, že pomáhat má smysl. Každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. A vzhledem k těm vedrům, které nás v létě potkávají, tak si myslím, že i klimatizace může pomoci. A každý měsíc věnujeme někomu potřebnému jednu klimatizaci zdarma. Každý měsíc po celý rok. No a kdo je další, komu pomůžeme? Poslechněte si ten příběh.
2: My vás zdravíme, tady je Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No já mám dobrou zprávu, protože vy jste nám napsala do Krokodýla, my pro vás máme klimatizaci.
3: To nemyslíš, to vážně.
2: Ano, myslíme.
3: Jsem dojatá, co jsem mi v očích za ní. No, asi tak vám to řeknu.
2: Mám pro vás fantastickou zprávu, my té vaši kamarádce ten život zlepšíme, zpříjemníme.
3: Jste strašně hodně, strašně.
2: Pojďme si říct, co jste tam napsala.
3: No, je to vážné operace, vlastně měla nádor na mozku, naštěstí nezhoubný, ale musela se učit znovu vlastně číst, psát, jo, všechno fungovat. No a navíc má vlastně autistického syna, Marečka, 15-letého. Já i s ním sama, protože tatínek samozřejmě to vzdál, když zjistil, jak na tom chlapec je. Bydlí se synkem panelovém do mě v Černovicích, není to tam moc dobré, ale určitě v létě by to hodně ocenili, protože říkala, že Mareček moc ty horka nesnáší, takže velice by to ocenila.
2: Tak mám pro vás dobrou zprávu, my ten život zlepšíme. Jste pro?
3: To je strašně hodný. Moc vám děkuji.
1: Další z vás může získat klimatizaci zdarma. Znáte někoho, komu jedna z těch 12 klimatizací skutečně pomůže, tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
0: Radio Krokodýl.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
6: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
5: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
6: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
6: Chlebíčkový ráj.
7: Nebeské pochoutky, prochuťové buňky.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu Sweetbox, jeden z nejdevadesátkových hitů, po deváté je také uslyšíte z krokodýla, ale ještě předtím čerstvé zprávy s Míšou.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. I o tom už ve zprávách.
0: A pokud byste chtěli vyrazit za kulturou, tak pro vás máme pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python z Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Představení brněnské pověsti uvádí divadlo Reduta ve 14 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v kulturním centru Kolaps v 17 a v 18 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem i po deváté hodině a ty největší z 90. let bude Mr. President. Happy people, it's a happy day. Přidají se také No Angels. A Right Said Fred. Don't talk, just kiss. Za půl minuty bude 9 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Nebe by dnes mělo být s proměnlivou převážně větší oblačností. Odpoledne se mohou ojediněle objevit přeháňky, spíše v severní části Jižní Moravy a k večeru začne oblačnost postupně ubývat. Dnešní odpolední teploty 14 až 17, na jihu může být až 18 stupňů.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lodě na brněnské přehradě od včerejška jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do veverské Býtýšky. Omezení má platit do konce plavební sezony, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. Jan Grolich, Tomáš Fiala, Jan Sobotka, Jan Grulich a Zbyněk Linhart totiž uzmuli vítězství hned v prvním kole, jelikož získali nad 50% hlasů. Do boje o třetinu senátních křesel tak postupuje dalších 49 adeptů. Na následky útoku tygra zemřel muž včera v zooparku nedaleko anglického Doncasteru. Návštěvník vstoupil do výběhu, šelma jej napadla a na místě zabila. Tygr po incidentu zůstal ve výběhu, zahrada byla okamžitě evakuována a po zbytek víkendu zůstává zavřená. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Severočeši v neúplné tabulce poskočili na 4. místo. Brněnský nováček prohrál po třetí z posledních 4 utkání nejvyšší soutěže a klesl na 7. příčku.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor, dávejte na D1, 202. kilometr ve směru na Prahu, tam stojí odstavené nákladní auto, měly by tam být i nějaké rozházené plasty. Tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, zavolejte. My máme dopravní linku a pošleme to dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 9. hodině na Krokodýlu už za chvíli další slovíčka z brněnského Hantecu a nabídneme vám i vstupenky na utkání Komety. Tak už můžete trénovat, jak budete fandit na stadionu, když nám to potom předvedete přímo do éteru, tak ty vstupenky mohou být vaše. Počkejte si na výzvu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní, musím vám oznámit nepříjemnou novinu. Váš manžel právě vyskočil z okna. No to je strašný. Vždyť neměl žádný důvod. Tak to jsem si taky myslel, než jsem vás uviděl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu každý den slovíčka z brněnského Hantecu. My na to totiž máme specialistu, který nám každý den připraví něco, co nás obohatí, anebo si aspoň zopakujeme to, co už známe. Honza Ženek Hlaváček si opět něco připravil. A co to bude, Žanku?
2: Zdar jak svíňa z krok z týdy brycínky a kalosí. Už vás někdo casnoval za laply?
1: Casnovat za laple. Tak já se přiznám, že mě už casnovali za laple. Co na to říkáte vy?
3: To s někým třepat.
4: Třást nebo když jako jdete a někoho taháte.
5: Tahat.
1: No, tahat, třást, ale co jsou to ty laple? Žanko, vysvětli nám to.
2: Jestli vás někdo casnoval za laply, tak vás tahal za uši.
1: Tahal za uši, casnoval za laplem. Tak už jsme si rozšířili slovní zásobu a těšíme se na další slovíčka z brněnského Hantecu.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: 99 Radio Krokodýl.

0: Společně s vámi fandíme brněnské Kometě a ta dnes hraje další zápas. Můžete být u toho, linku 603 103 103 jsem odblokoval a když si zavoláte a pořádně nám do éteru zafandíte, tak můžete jít fandit i na stadion. HC Kometa Brno, HC Škoda Plzeň dnes od 17 hodin a vy, kteří fandíte společně s námi Kometě přímo na stadionu. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin. Tak někdo, kdo to vyzkoušel a možná se lekl, že by musel fandit nejen do éteru, ale pak i na stadionu. Tak další z vás na lince, kdo pak je to? Haló?
1: Veronika, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Veroniko. Tak gratuluju, že jste vydržela na té lince, že jste nezavisila jako ten předchozí před vámi, protože vy na tu Kometu určitě chcete.
1: To já ani ne, ale manželu určitě.
0: Manželovi chcete udělat radost, chcete získat nějaké plusové body, ocení to?
1: Přesně, no určitě.
0: Je velký fanoušek.
1: Ano.
0: No výborně, tak když už tedy manžel půjde, tak ale vy musíte předvést, jak bude fandit.
1: Já si dobře, já jsem si se nikdy nebyla, ale bude. Tak. Tak si tím vzhůru, Brno, Brno, Kometa, pojďte hoši, vyhrajeme dneska.
0: Tak nikdy jste nebyla, ale znáte to.
1: Jo, tak to určitě, oni to tady hulajkej pořád.
0: My vám ty lístky dáme, ale musíte manželovi říct, že fakt musí pořádně fandit.
1: To on bude určitě.
0: Jo? Dobře, tak gratulace velká, dvě děkuju. Stupenky na dnešní utkání Komety proti Plzni v 17 děkuju. Hodin. Určitě si to užije manžel.
1: Já tam možná dneska zavítám poprvé.
0: No, budete mít dvě stupenky, to znamená, že to vás třeba vezme manžel.
1: No, já si myslím, že já vezmu ho teda.
0: Užijte si to, vydržte na lince, prosím, ať si vás můžu zapsat. Gratulujeme a zas někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
2: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
7: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
2: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
9: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: minutu po půl desáté si na Krokodýlu užíváme ty největší hity z 90. let. Tohle jsou No Mercy, další nejdevadesátky už za chvíli, bude Elton John, také The Cardigans nabídneme, ale ještě předtím si poslechněte příběh malého Jiříka, kterému jsme pomohli. Jsme Krokodýl, jsme rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krychlerová, jsem z Brna, mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná kolická neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkovi rehabilitace, kterému pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádiem Krokovým.
1: Je to dobrá zpráva. Stávat s úsměvem, vyrazit do nového dne a usmívat se u toho a navíc ještě posnídat. Díky Rádiu Krokodýl, protože my vám rozdáváme každé přední ráno 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. A naše krokohlídka vyrazila i do Rajhradu. Takhle to tam vypadalo.
2: Snídaně za úsměv, Rajhrad a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a zpříjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den. Poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
1: Tak jak začínáte den? Hned se začněte usmívat, protože možná potkáte naši krokohlídku a získáte snídaně zadarmo. A já vám napovím, že zítra, tedy v pondělí po ránu, můžete krokohlídku vyhlížet v Brně na ulici Milady Horákové. Tak se za námi zastavte, snídejte s úsměvem.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl. Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
7: SK Artis Brno. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Midnight Fire na rádiu Krokodýl mezi největšími hity z 90. let po 9. hodině. 10. tu bude za okamžik, tak se opět dozvíme od Míši, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné nedělní dopoledne. Dopravní Armagedon v Brně už od zítřka. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině na Krokodýlu Jasmine Thompson. Také Robbie Williams. Český hitů Slza. Za minutku tu bude 10. Na Krokodýlu pro vás máme také předpověď počasí a aktuální dopravní situaci.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme na teploměru 12 stupňů a odpoledne to o moc lepší nebude. 14 až 17 stupňů na jihu Moravy a úplně na jihu může být až 18. Očekáváme proměnlivou, převážně větší oblačnost. Odpoledne se mohou objevit přeháňky, spíše v severní části kraje a k večeru bude oblačnost postupně ubývat.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské řidiče čeká možná nejnáročnější dopravní uzavírka posledních desítek let. Navíc než měsíc se zcela uzavře Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky, důležité silnice, úsek velkého městského okruhu nebo třeba spojnice města s dálnicí D1. Řidiče čekají od zítřka dlouhé objížďky a zdržení. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. Řekl to ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Kandidovat podle jeho slov nebude ani Karel Havlíček. Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň řekl, že si Zelenský může dělat, co chce, jen ne zasahovat ruské rafinerie. Filip Salač po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a komplikovaná situace v Brně v Botanické ulici na křižovatce s Hrnčířskou, počítejte s omezením, hasiči tam hasí požár bytu, takže tam průjezdnost je velmi špatná, počítejte s ním a vyhněte se, pokud můžete, Botanické a křižovatce s Hrnčířskou. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, tak nám zavolejte, my máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: desáté hodině krokodýl cestovatel vyrazí za další inspirací na výlet. Tentokrát do Bystřice nad Pernštejnem. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co jsem ženatej, všechno je mi zakázáno. Kouřit nesmím, pít nesmím, do hospody taky nesmím. No a proč neprotestuješ? Protestovat? To taky nesmím.

0: cestovatel. Na Krokodýlu s vámi sdílíme cestu sportovce a cestovatele Jakuba Žáka, který nás právě teď vezme do Afriky. Jsme s ním ve spojení, tak Jakube, zdravím. Jak to aktuálně vypadá? Kde se nacházíš?
1: Já taky moc zdravím. Jsme ve Rwandě někde uprostřed ničeho, ale myslím si, že se nacházíme tak 100 kilometrů od hlavního města Kigali. Zrovna teďka míříme na sever.
0: Máš před sebou 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a ještě 220 kilometrů běhu napříč Rwandou. Jak jsi daleko? Kolik toho máš za sebou?
1: 20 kilometrů už je za námi a teďka aktuálně se nacházíme někde na zhruba 400 kilometrů na kole a běh ještě dříme a čeká na nás.
0: A ty samozřejmě neběžíš a neplaveš a nejedeš na kole jen tak. Součástí téhle akce Projekt Afrika je také sbírka. Jak to s ní vypadá?
1: Je to přesně tak a vybíráme vlastně na doniu tady pro místní komunitu na novou studnu nebo na nový zdroj čisté vody a aktuálně máme vybráno někde okolo 55 tisíc a potřebujeme cílovou částku 150 tisíc, takže budeme moc rádi, když kdokoliv z vás, kdo teď posloucháte, když třeba opustíte jednu kávičku a hodíte nám nějakou tam 50 korun a strašně nám to pomůže. My opravdu vidíme na té sbírce, že fakt by se nám přispělo hodně lidí po menších částkách a ve spolu to potom dohromady dělá právě ten tížený výsledek. Takže budeme moc rádi, najdete na Stadoniu, když si zadáte Projekt Afrika a nebo například na Instagramu Story by Jakub, tam se dozvíte více informací. No tam moc děkujeme.
0: My taky děkujeme za informace, držíme pěsti, přejeme hodně sil, ať ta výzva Projekt Afrika pro tebe dopadne co nejlépe, samozřejmě ať ti zvládneš a ať se podaří i ta sbírka. Měj se krásně a šťastnou cestu.
1: Super, taky moc díky, zdravíme do Brna, ahoj všem.
2: Radio Krokodýl. Stop si snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: cestovatel.
1: Je tu Krokodýl cestovatel s další inspirací na výlet a tentokrát vyrazí do Bystřického parku miniatur. V Bystřici nad Pernštejnem totiž vyrostla neobyčejná expozice modelů a kolem místního potůčku má takovou kopii údolí Svratky se zhruba 20 historických modelů a hradů, klášterů a jiných památek v měřítku 1:50.
2: A park nabízí návštěvníkům možnost obdivovat detailně zpracované modely významných staveb a památek nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
1: První modely byly vystaveny v roce 2015 a od té doby se park postupně rozšiřuje o nové exponáty a interaktivní prvky. Najdete tam kromě hradu Čepička u Tišnova také klášter Porta Celi, hrad Skály, Zubštejn nebo také hrad Pernštejn, Dalečín a další.
2: Koncept Bystřického parku miniatur je výjimečný v tom, že modely nejsou vyrobeny z plastu a nachází se ve volné krajině.
1: Jde o projekt městského muzea a park je celoročně volně přístupný. Lidé se u modelů fotografují, děti si je mohou dokonce i osahat.
2: Lze se procházet po cestičkách, které spojují jednotlivé hrady. Vše doplňují a okrašlují navezené kameny i vysazenou zeleň.
1: A kdyby vám to bylo málo, tak hned v sousedství Bystřického parku miniatur je pohádková alej s řadou dřevěných pohádkových postav. Takže Bystřický park miniatur se těší na vaši návštěvu.
0: Radio Krokodýl.
3: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
4: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
4: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
6: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Granto Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména, hudební hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
0: Je dobré mít společnost na cestách. Rádio, které pomáhá.

0: Dvě minuty před půl jedenáctou na krokodýlu Pink. Další hity už za chvíli, bude Sting, Xindl X anebo 1T and Cool T, ale ještě předtím příběh Alice, které jsme pomohli. Rádi pomáháme. Pokud to někom víte, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ní velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
2: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
4: Na krokodýlu jdeme rozdávat prachy přímo do ruky na telefonní lince 603 103 103, kterou jsem uvolnil v tuto chvíli. Tak všichni máte stejnou šanci dovolat se jako první, tak to vyzkoušejte a jakmile tipnete správně krokodýlí zvuk, tak pro vás máme 124 650 korun. No a než jsem tu částku vyslovil, tak už se někdo dovolal. Kdo pak to je? Halo, tady Martin.
5: No dobrý den, tady je Jana z Brna.
4: Jana?
5: Ano.
4: Jano, zdravím vás, jaké máte plány na nedělní den? Chystáte se někam na výlet, na procházku nebo pěkně doma?
5: Na procházku s kamarádkou a na kafíčko.
4: A kafíčko, no tak to bude krásná neděle. Možná ještě hezčí, když vyhrajete 124 650 korun. Dobře, poslouchejte krokodýlí zvuk.
5: No, myslím si, že když se přijde domů a sundají se boty nebo papuče, takže se jako párkrát odkopnou.
4: Jo, takhle, sundávání bot nebo papučí s nohou a takové to odkopnutí.
5: Posunování,
4: no. Posunování, zajímavé. Tak uvidíme, co na to řekne arbitr. Nakolik tomu věříte, tak jako 50 na 50, nebo třeba 50 na 50 tomu dáváte. Dobře, tak tady je odpověď našeho arbitra. 124 650 korun. No, bohužel, nevyšlo to.
5: Nevadí, zkusím to příště.
4: Zkuste příště, částka se zvyšuje, užijte si kafíčko i procházku s kamarádkou a krásnou neděli. Naslyšenou.
3: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které

0: Jste na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Avicii na rádiu Krokodýl před 11. hodinou, nedělní dopoledne, datem 11. října, a na 11. připravila také Míša zprávy.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Vítězné strany budou v Brně jednat o koalici. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině budete vybírat vy své oblíbené hity. Písničky na přání každý víkend od 11. a ty dnešní odstartuje Avril Lavigne. A ty další už budou jen podle vás, když si zavoláte na linku 603 103 103 k nám do studia. 11. tu bude za 3 čtvrtě minuty.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes by měla být převážně větší oblačnost, proměnlivá. Odpoledne sem tam nějaká přeháňka, spíše v severní části Jižní Moravy, a k večeru bude oblačnost postupně ubývat. Dnešní odpolední teploty 14 až 17, na jihu může být až 18 stupňů.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezkou neděli přeji.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O koalici na brněnském magistrátu bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Dohodu má za šokující záležitost vzhledem k tomu, že Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy této suroviny z Ruska. Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří jsou podle úřadů v kritickém stavu. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15.30.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Nehoda v Brně v Ostravské ulici směrem z centra u sjezdu na Hvězdoslavovu. Tam se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A omezení také v křižovatce ulic Botanická s Hrnčířskou. Tam hasiči hasí požár bytu, takže tam je to také s komplikacemi neprůjezdné. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Máme po 11. začínají hity na vaše přání a ten první posíláme pro nezlomnou dívčí partu v Maloměřicích. Tak je zdravíme a vy si můžete vybrat na téhle telefonní lince.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: na přání.
1: Je krátce po 11. hodině. Na rádiu Krokodýl odstartovali hity na vaše přání. Já jsem Milan Krobotno a až do dnešního pravého poledne budu hrát podle vás. No a míříme rovnou na telefonní linku. Koho tam zdravíme?
2: Ahoj, dobrý den všem, tady Tom Prigl.
1: Nazdar, Tome, tak co si dáme, komu to pošleš?
2: Dáme tu Dašu, jak jsme se domluvili, a dáme to mým synům Honzik David, brácha Dan, Brambořík, potom bych to dal ještě policajtovi a vám samozřejmě do rádia Krokodýl, Petrovi Holíkovi, tobě, prostě všem lidem, co tam posílají, takže prostě všem.
1: Super, jdeme na to, užij si to, měj se krásně a hezkou neděli, ahoj.
2: Díky, čau, kipa.

0: na přání.
1: Hejty na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, už v plném proudu. No a na telefonu další volající, další přáníčko, kdo tam?
2: Milé rádio Krokodýl, já bych chtěl nechat hrát Technotronic Veto pro vás do rádia, protože poslouchám vás každý den, takže jste úžasné rádio a ta písnička patří jenom pro vás.
1: Jdeme na to, užij si to, měj se krásně, ahoj!
2: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl, hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: na přání.
1: Vejtech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu Technotronic. No a teď už míříme opět na telefon a tam zdravíme Evičku z Moravských Bránic. Evi, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak co dáme, komu to pošleš?
2: Pošlu to sobě, tobě a celé rodině.
1: Tak jo, John Newman, už vám tam hrajem, užij si to a měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuji, ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Hity na psání.
1: John Newman tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a teď už zdravíme taky do Velkého Meziříčí, kde nás ladíte na 89,1 FM. A tam je Pavel. Pavle, ahoj.
2: Ahoj. Děkuju moc. Dostal se do toho. Chtěl bych pochválit samozřejmě vaše rádio, protože jste světový. A potom bych chtěl pochválit Brno, které vyhrál klasickým způsobem takový krásný. Že přeju jim všechno, ať se jim všechno daří, a potom bych chtěl poděkovat těm, co mě pomáhali mě. A je to Pavel Pažhorek, je to Leďa Pažhorek, potom Magdala Liškovi, samozřejmě Žonce a Martině do Prahy a do Brna. A potom bych chtěl poděkovat pečovatelskému ústavu a Zdenky Orlové a taky senior klubu domov důchodců na Zdenky Orlové a samozřejmě do Brna, do Slavkova, do Velkého Meziříčí a do Velké Vítěše. Zdravím všechny andělky, Zdenka Becha a Petru Holíka. Díky moc vám všem.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner tady u nás v hitech na vaše přání na Krokodýlu. No a nezapomeňte, že už zítra opět vyráží naše krokohlídka, aby vám rozdala 103 chutných snídaní.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
9: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
1: 30.9. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.
0: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, no a teď už taky Celine Dion a Titanic, který míří od Lukáš Střebíče nejen pro Jarouška z Hodonína a pro všechny, co poslouchají a ladí Krokodýla. Tak si užijte nedělní dopoledne, jsou tu hity na vaše přání a linka 603 103 103 pro vás.

Hezké nedělní dopoledne, 11 hodin 34 minut k tomu. Tohle taky Kelly Clarkson tady u nás na Krokodýlu a jsou to hity na vaše přání. No a na lince 603 103 103 si můžete nechat zahrát i váš oblíbený hit. Teď už hrajeme nejen pro všechny dnešní pracanty, ať vám to v práci utíká, ať se daří, no a hrajeme pro Brno a taky Jižní Moravu. Tak si to užijte.

0: a hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu míříme opět na telefonní linku. A koho tam zdravíme?
2: Tady Leona.
1: Ahoj Leonko, tak co si dáme, komu to pošleš?
2: Pošlu to pro tebe do rádia, že jste super rádio. Každý den vás poslouchám. Pro mamku a pro všechny, kdo mě znají.
1: Dobrá, Karel Gott, Charlotte Ella Gottová, Srdce nehasnou, to jsi vybrala, tak už ti tam hrajem. Užij si to, díky, že jsi s námi, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá

0: Karel Gott, Charlotte Lagotová, Srdce nehasnou tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: na přání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu míříme opět na telefonní linku. Koho tam zdravíme?
2: Dobrý den, tady je Vladimír z Pohořelic. A chtěl bych nechat zahrát vnukovi Radimkovi k dnešním 4. narozeninám. Přijmu hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se stará o svoji sestřičku Elenku.
1: No krás.
2: A bude to hudba, jak jsme se domluvili.
1: No krása, tak my z Krokodýla samozřejmě také gratulujeme, ať si užije Rednex a doufám, že to tam taky pořádně rozjede. Mějte se krásně.
2: On rád tancuje, takže on si zatancuje.
1: Ať si to užijete společně. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Dobře, děkuji, hezký den.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Been married long time.

0: hity na přání.
1: No a v hitech na přání opět míříme na telefon. Tam je další volající a další přáníčko. Tak komu budeme hrát?
2: Dobrý den, tady Jarmila z Brna Komína a já bych chtěla nechat zahrát jedné milé rodince, Martince, Milanovi, Alence a Martinkovi, kteří se právě dneska stěhujou do Komína, do Brna, v Brně Komíně, a chtěla bych jim nechat zahrát veselou písničku od Miraj. A písničku bych ráda věnovala i celému rádiu Krokodil, protože je fajn a teď mě baví uvaření.
1: Děkujeme mockrát, tak ať ta dnešní dobrota vyjde, ať si pochutnáte. Díky, že jste s námi, děkujeme. Díky za skvělé přání a ať se krásně žije a bydlí v tom novém, tak mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, tady je krásně, děkuji moc, nashledanou.
0: Rádio Krokodýl, hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Miráje, chci tančit tady u nás na Krokodýlu v Hitech na vaše přání, tak doufám, že jste to krásně to dopoledne protančili. No a před námi ještě poslední přání na lince 603 103 103. Komu budeme hrát?
1: Zdárec Mildo, tady je biker Zdenek ze Šepkovic. Je tady 11 stupňů vítr, fuj, zima. Takže tím pádem pošleme písničku třebickým motorkářům, kteří snad už teda skončili sezónu. Čele teda s blondětou Oli Atáskovou, jejímu Bobovi a celé skupině. Přidáme Pavlíka z Velmezu. Vy smáte Sladkováky, Krobotáčkům, to je tvoje rodince, a Tigrovcům z kluba Utěchova. Takže hezkou neděli přes Zdenek a dáme Opus Life is Life.
0: Jdeme na to, měj se krásně, ahoj Zdeným.
1: Čau, Mildo.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Opus Life is Life, krátce před pravým polednem, no a ty jsme hráli taky od Lily a dcery Míši pro jejich mámu Naděnku, tak doufám, že si to užila. No a ve studiu už taky Míša s dalšími zprávami, o čem budou?
1: Přeji vám pěknou neděli. Policie během voleb řešila několik oznámení, nešlo však o nic závažného, více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po pravém poledni to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Eva Max. Přidáme Queeny. No a nebudou chybět kabáti. Za 10 vteřin je tu pravé poledne.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a dnes očekáváme proměnlivou, převážně větší oblačnost. Odpoledne se může objevit ojediněle přehánka a teploty mezi 14 až 17, na jihu kraje okolo 18 stupňů Celsia.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno město postoupil obhajující senátor Zdeněk Papoušek. Za týden se utká s Karlem Citrbártem. Papoušek získal 42,08% hlasů. Druhý Citrbárt má 24,45% hlasů. Voleb se zúčastnilo 49,35% voličů. Ohlasy usilovalo 6 kandidátů. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů. Americká vražedkyně Krista Pajková, kterou se před necelými 2 týdny nepodařilo popravit, byla propuštěna z nemocnice, vrátila se do vězení v Tennessee, kde nadále dostává lékařskou péči. Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2-4. Artis zvítězil v sezóně nejvyšší soutěže teprve po druhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál 14. Polepšili si ale na 8 bodů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dění, víme, jak se jezdí, no a pozor, v Brně upozorňujeme Pisárecký tunel, tunel Hlinky je uzavřen, tak pozor na to, hodně trpělivosti a počítejte s objížďkami, které potrvají až do 20. listopadu. Jinak, co se týče Brna, tak byste měli projet v pohodě, D1, D2 průjezdná, taktéž možná v okolí Brna Karpec silnější provoz, no a kde jsou v tuhle chvíli komplikace, tak to je na Jihlavsku, kde nás ladíte na frekvenci 102,3 FM a máme tam konkrétně problém přímo v Pavlově ve stájišti, kde se srazila 2 osobní vozidla. Dávejte tam pozor. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Tři minuty po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem přeje Milan Krobotno a za malou chvíli opět tip pro vás, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Hlášení požárníků o akci. Zásah v Kravíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už společně s vámi budeme hledat jeden zámek, který moc dobře znáte, krokodýláci. Nicméně dříve to bývala středověká tvrz řádu německých rytířů, který nechali postavit Kounicové. Mimochodem přestavili ho poté na renesančně a později reprezentační vrchony barokní zámek. Mimochodem ve 20. století prošel nezbytnou rekonstrukcí po bombardování v roce 1940. No a zdobené zámecké prostory prezentují nejen dobové kounicovské vybavení, ale také expozici dokumentující napoleonskou bitvu u Slavkova. No a možná z těchto nápověd taky už víte, že jde o zámek ve Slavkově u Brna. Jinak zámek leží uprostřed francouzské zahrady a anglického parku s bazénky a plastikami. No a proč zrovna zámek ve Slavkově u Brna? Protože právě dnes se tam koná zámecké dinobraní. Startuje to od 14 hodin, no a čeká vás tam mini jarmark, dlabání dyní, tvořivé dílničky, taky zámecké podzimí, no a spoustu dalšího. Tak si to nenechte ujít, no a my z Krokodýla moc zdravíme do Slavkova.
0: Krokodýl cestovatel. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Marek Ztracený, Moje milá, 12 hodin 30 minut k tomu. No a před námi další hity, dorazí například Omi, anebo dáme si také Shakiru. Ale ještě předtím se jdeme podívat, komu už jsme u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza a jsem z Brna. Mám 3 děti ve věku 3, 8 a 7 roku a jsem na ně úplně sám. Je to pro mě velice náročné, protože chodím do práce a potřebuji, aby mě maminka pohlídala celodenně děti. Bohužel maminka je po mrtvici a nemá na to tolik síly. Tím, že jsem na děti sám, tak je pro mě finančně náročné jim zajistit nějakou radost a dárky. Proto jsem požádal Krokodýla o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzově mamince zajistil odpočinek ve wellness. Děti si užijí atrakce v zábavním centru, zoologické zahradě a zajdou si s tátou na dobrou večeři.
2: Když jsem to mamince a dětem řekl, tak měli velikou radost a maminka byla moc ráda, že si bude moct na chvíličku od dětí odpočinout.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Zítra, krokodýláci, startuje nový pracovní týden, no a ať už vyrazíte do práce, vyrazíte do školy, na schůzku, do města, na nákupy, no prostě pokud vaše cesty povedou tady u nás v Brně, tak máte možnost s námi hned po ránu posnídat. Naše krokodýlka totiž opět vyráží do ulic, aby vám rozdala 103 chutných snídaní a výborných dobrot z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo. No a vy tak máte možnost s námi posnídat. Tak jako jste snídali třeba v minulých dnech?
2: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
5: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
6: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělal mě velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
1: Tak krokodýláci, pokud byste i vy chtěli s námi zítra posnídat, tak poslouchejte dobře. V pondělí po ránu vyhlížejte krokohlídku na ulici Milady Horákové tady u nás v Brně.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
8: SK Artis Brno. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all asked out the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
1: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky s Catman John krátce před 13. hodinou, no a ve studiu taky Míša Kupská s dalšími zprávami.
2: Přeji vám pěkné odpoledne. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. I o tom už ve zprávách.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 13. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla, dáme si Pink. Přidáme Madonu. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů.
5: Kdo ví, co bude stát?
1: Za 10 vteřin je tu 13.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Brně aktuálně teplota okolo 15 stupňů Celsia, jinak meteorologové předpověděli, že máme očekávat proměnlivou oblačnost, také se objeví ojediněle přehánka, no a teploty mezi 14 až 17, na jihu okolo 18 stupňů Celsia.
7: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Lodě na brněnské přehradě od včerejška jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do veverské Býtýšky. Omezení má platit do konce plavební sezony, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. Jan Grolich, Tomáš Fiala, Jan Sobotka, Jan Grulich a Zbyněk Linhart totiž uzmuli vítězství hned v prvním kole, jelikož získali nad 50% hlasů. Do boje o třetinu senátních křesel tak postupuje dalších 49 adeptů. Na následky útoku tygra zemřel muž včera v zooparku nedaleko anglického Doncasteru. Návštěvník vstoupil do výběhu, šelma jej napadla a na místě zabila. Tygr po incidentu zůstal ve výběhu, zahrada byla okamžitě evakuována a po zbytek víkendu zůstává zavřená. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Severočeši v neúplné tabulce poskočili na 4. místo. Brněnský nováček prohrál po třetí z posledních 4 utkání nejvyšší soutěže a klesl na 7. příčku.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Za silnic přinášíme dobré zprávy. Brno průjezdné bez problémů, D1, D2 také, tak ať už míříte kamkoliv, přejeme vám všem šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Hezké nedělní odpoledne po 13. s vámi na krokodýlu Milan Krobotno a za malou chvíli naše zlatíčka, kterých jsme se ptali na to, kde se podle nich bere duha.
1: Když peší a je velký bez, tak vyjde duha.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity, tak hezkou neděli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: moment. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Heslo workoholiků. Napřed práce, potom práce.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už míříme taky mezi naše nejmenší posluchače, mezi naše zlatíčka. No a vyrazili jsme do školy v Krpoli, abychom se dětí zeptali na to, kde se podle nich bere duha.
2: Když svítí sluníčko a prší, tak vejde ducha.
3: Když jsou blesky a prší, tak jak už skončí ta bouřka, tak vyjde ducha.
4: Když prší a je velký bez, tak vyjde ducha.
1: Tolik tedy naši nejmenší posluchači Krokodýla, naše zlatíčka, když jsme se dětí ptali na to, kde se podle nich bere duha. No, dneska to asi úplně na duhu nevidím, každopádně, ať už kamkoliv vyrážíte, tak doufám, že si to nedělní odpoledne užijete. No a vy, co jste v práci, tak samozřejmě, ať vám to v práci utíká a ať se vám daří. Jinak se těšte, protože Krokodýl opět zítra vyráží do ulic, aby vám rozdal výbornou snídaní.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
12: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Radio Krokodýl.
13: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
14: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
15: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
14: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
15: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
15: Chlebíčkový ráj.
16: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
17: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
18: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Michael Jackson, 13 hodin 34 minut k tomu, no a my už je zdravíme taky do Nového Města na Moravě, kde probíhají závody v severské kombinaci a taky ve skoku na lyžích, tak si to užijte. Teď už další hity z Krokodýla, One Man Show Foundation, anebo Alok, Bruno Martini a Ziba.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď na krokodýlu hrajeme o 124 700, no a vy, co byste chtěli tuhle parádní částku vyhrát, volejte studio 603 103 103, no a uvidíme, zdali se poštěstí a budete mít ten správný tip pro nás. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Alína, Velké Meziříče.
1: Tak my vás zdravíme do Velkého Meziříčí. Jste připravena typovat náš krokodýlí zvuk?
2: Ano.
1: Tak co myslíte, že by to mohlo být? Prozraďte nám.
2: Rozkrájeně dýni.
1: Tak podle vás, když krájíme dýni, tak to zní takto? No, je pravda, že období dýní teď zrovna je. Už jste dělala strašáka aspoň z dýně?
2: Ne.
1: Možná to přijde. No schválně, uvidíme, co na to náš arbitr. 124 700 korun ve hře a ten říká, že... Ani tento tip to není správný. Nevadí. Tak držíme palce třeba příště. Mějte se krásně a zdravíme do Velkého Meziříčí. Naslyšenou. Tak krokodýláci, ani tentokrát se nepodařilo náš krokodýlí zvuk odhalit, znamená to jediné, navýšíme náš bank a vy budete moci ještě dnes rozhodně tipovat. Tak držíme palce, vy buďte ve střehu, no a z krokodýla další hity.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Radio Krokodýl.
4: Značkové

0: No, bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudební hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku. Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Týden tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. hodinou. No, ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Dopravní Armagedon v Brně už od zítřka. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno od 18 hodin. Listování.cz, deník Lehký holky, nabízí divadlo Redota ve 20.30. Komedii Anděl v lihu, nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Daft Punk. Bylo 14 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky pohledem na počasí. V centru Brna se nám snaží prodrat sluníčko, moc mu to nejde. Počítejte s oblačností, teplota max 15 stupňů, no a počítejte také s drobnými přáhánkami.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské řidiče čeká možná nejnáročnější dopravní uzavírka posledních desítek let. Navíc než měsíc se zcela uzavře Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky, důležité silnice, úsek Velkého městského okruhu nebo třeba spojnice města s dálnicí D1. Řidiče čekají od zítřka dlouhé objížďky a zdržení. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. Řekl to ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Kandidovat podle jeho slov nebude ani Karel Havlíček. Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň řekl, že si Zelenský může dělat, co chce, jen nezasahovat ruské rafinerie. Filip Salač po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice. Co se týče Brna, pozor na uzavírku Pisáreckých tunelů Hlinky, tak pozor na to a hodně trpělivosti. Jinak, co se týče komplikací, tak ty máme v tuhle chvíli u Modřic, kde máme nehodu dvou osobních vozidel. Probíhá tam vyšetřování, tak dávejte tam pozor. Jinak, co se týče dalších komplikací, tak ty máme na Třebíčsku, kde nás ladíte na 101,7 FM a to konkrétně v obci Masník, kde nám havarovala dvě osobní vozidla. Dívám se ještě na komplikace, které máme na Břeclavsku, kde nás ladíte na 99,1 FM a to v Kobylí u železničního přejezdu. Tam jsou porouchané závory, jsou tam stále uzavřeny, tak počítejte se zdržením, než se závada odstraní. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krátce po 14. hodině hezkou neděli z Krokodýla přeje Milan Krobotno a za malou chvíli opět pro vás tip, kam vyrazit třeba s přáteli či rodinou. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: cestovatel.
1: No a na krokodýlu i tentokrát pozvánka, kam vyrazit i třeba tohle odpoledne, krokodýláci. No a vydáme se do jednoho jihomoravského městice, kde najdete úžasný novogotický zámek, který se nachází ve světoznámém jak jinak než lednicko-valtickém areálu. Tenhle zámek byl dříve gotickou tvrzí, později renesančním a barokním zámkem. Na jehož výstavbě a výzdobě se podílela řada významných umělců a architektů. No a současná podoba zámku vznikla pseudogotickou přestavbou v 1846 až 58. No a pokud si říkáte, o jaký zámek jde, tak máte pravdu, že na mysli máme zámek v Lednici, protože co se týče tohoto zámku, tak například v jízdárnách můžete vyrazit na výstavu věnovanou Josefu Hartmutovi, který jehož osobnost, myslím, že asi úplně není představovat tak ve velkém, protože tenhle vynález a architekt, zakladatel tuškárny Kohinor udělal své a věřím tomu, že v nejednom penále vašich nejmenších určitě jeho tušku najdete. Tak pokud byste si na tuhle výstavu chtěli vyrazit, ta vás čeká v zámeckém areálu v Lednici a myslím si, že projít si i park v tomhle parádním počasí stojí za to. Tak ať už dnes vyrážíte kamkoliv, tak si to užijte.
0: Krokodýl cestovatel. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
6: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
7: SK Artis Brno.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Je dobré mít přítele na celý život.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Madonna, 14 hodin 32 minut tomu. No a předáme další hity. Alicia Dixon, také Lucie. No a pokud byste s námi chtěli krokodýláci zítra posnídat, tak vám prozradím, kde nás můžete očekávat. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych Rádio Krokodil požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Se svou přítelkyní Gabinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, i zítra můžete vyhlížet naši krokohlídku, která přijede přímo za vámi. No a posnídá společně s vámi, protože rozdá 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo. Mimochodem, pojďme se podívat, kde už se všude s krokodýlem tady u nás v Brně snídalo.
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, usmívá se nám první posluchačka. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju k rádiu Krokodýl za snídaní, takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
4: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka rádia Krokodýl, o 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní, rádio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv, a další paní dostala od rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super, snídaně do práce.
1: Tak krokodýláci, snídali jste s námi i na Moraváku, na dalších místech Brna. No a vy, co byste chtěli posnídat zítra s námi, tak vyhlížejte po ránu naši krokohlídku na ulici Milady Horákové. Tak těšíme se na vás.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
6: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 80

0: tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Sunrise Avenue tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Vítězné strany budou v Brně jednat o koalici. Podrobnosti už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Bastille. But if you close your eyes, does it work? Dáme si Dido. No a nebude chybět Miraj. Za 15 vteřin je tu 15. hodina.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a v centru Brna teplota okolo 15 stupňů Celsia. Aktuálně nám tu také prosvítá sluníčko, jinak meteorologové předpověděli proměnlivou oblačnost. Odpoledne se může objevit ojediněle nějaká ta přeháňka. No a na jihu maximální teploty k 18 stupňům Celsia.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezkou neděli přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O koalici na brněnském magistrátu bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Zalužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Dohodu má za šokující záležitost vzhledem k tomu, že Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy této suroviny z Ruska. Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří jsou podle úřadů v kritickém stavu. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15.30.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice všechny řidiče, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí v tuhle chvíli, co se týče silnějšího provozu, tak ten s tím počítejte na Bauerově ulici tady u nás v Brně, tak hodně trpělivosti, taky s uzavírkou pisáreckých tunelů, tak pozor na to, jinak byste měli projet v pohodě, D1, D2 průjezdná, taktéž možná se to krapet štosuje v okolí Brna, tak i tady hodně trpělivosti. No a jdeme se podívat na trasu z Veselí nad Moravou na Kyjov a to v Bzence, do Bzence, kde se střetla 3 osobní vozidla, tak tam dávejte pozor. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po 15. hodině, no a do studia Krokodýla už taky míří Míša Rotrová, která si s vámi užije nejen brněnské hantec, ale taky prozradí nějaké ty novinky z Brna. Do toho dal už hity, tak si užívejte nedělní odpoledne s Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. A hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy a blondýnka. Kanadské jaro.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Senzační holky, na které se těšíme už v sobotu na drnovickém Jablkobraní a teď už troška brněnského Hantecu.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Spolu se mnou Honza Žanek Hlaváček a jdeme se podívat na další zajímavé slovní spojení. Žany, vítej a prozraď, co si dneska dáme.
2: Zdar jak svíňa z kroksný, mládežníci. Zdali pak víte, co to znamená klapat do koluvek.
0: Já si myslím, že to bychom mohli tušit, Brňáci, tak co?
3: To slyším poprvé v životě.
4: Tak jít do hospody. Jo, takže hodně tancovat.
5: Jít do práce.
4: Jít na kole.
0: Ano, tak něco sjít a tancovat to bude, takže...
2: No, mojí milí, je podzim a často uvidíte borca v šolně, ve šmeticu, v nablízkaných šnikách, jak klape do kulůvek, neboli jde do tanečních. Těm, co to uhodnuli, těžké gratulovanec a všem zbylém betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
6: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky pravdí do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
13: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
14: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
15: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
16: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
17: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

Na Krokodýlu nám chvíli po půl čtvrté zpívá Pink. My zdravíme taky třeba na Břeclavsko, kde nás ladíte na 99,1 FM. A za malou chvíli se podíváme sem k nám do Brna na uzavírku tunelu Hlinky a Pisárky. Ano, už nám to brzy začne. Od kdy, do kdy a všechny další podrobnosti pro vás budu mít za okamžik, tak si na to určitě počkejte. Teď taky z Krokodýla Dan Barta.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a pozor, pozor, už zítra začíná uzavírka tunelů Hlinky a Pisárky v Brně. A podrobnosti má pro nás mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Upozorňujeme řidiče na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně. Práce zahájíme 12. října, potrvají do 20. listopadu. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Hlavním důvodem opravy je tentokrát technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologických celků. Celkové náklady činí 212 milionů korun.
1: Děkujeme, tolik tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl o uzavírce, která začíná už zítra. Hlinky, Pisárky, brněnské tunely, pokud si říkáte, kudy tedy jet, tak místo tunelem Hlinky bude dopravit.

0: dokdy to celé potrvá, no do 20. listopadu. Tak s tím počítejte a pevné nervy za volantem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
5: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
5: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Na Krokodýlu chvíli před 16. hodinou Moršíba. Za malou chvíli další čerstvé zprávy, které dneska chystá Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Policie během voleb řešila několik oznámení. Nešlo však o nic závažného. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hit za hitem zase po čtvrté, co například. Bude nám zpívat skvělá Tina Turner. Taky dáme Miley Cyrus. A z českých hitů třeba Eva Farná. Půl minuta ještě zbývá do 16. hodiny.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Aktuální teplota v Brně je 15 stupňů Celsia, například Břeclav hlásí dokonce takřka 18. A pokud si říkáte, jaký, že bude třeba zítřejší den, tak to počasí bude, řekla bych, velmi příjemné. Sice trošku proměnlivá oblačnost, nicméně nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno město postoupil obhajující senátor Zdeněk Papoušek. Za týden se utká s Karlem Citrbártem. Papoušek získal 42,08% hlasů. Druhý Citrbárt má 24,45% hlasů. Voleb se zúčastnilo 49,35% voličů. O hlasy usilovalo 6 kandidátů. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů. Americká vražedkyně Krista Pajková, kterou se před necelými 2 týdny nepodařilo popravit, byla propuštěna z nemocnice, vrátila se do vězení v Tennessee, kde nadále dostává lékařskou péči. Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2-4. Artis zvítězil v sezóně nejvyšší soutěže teprve podruhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál 14. Polepšili si ale na 8 bodů.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak nám to jezdí v Brně a taky na Jižní Moravě. Naštěstí mám ze silnic dobré zprávy. Minimálně v Brně to jezdí úplně bez komplikací. Tady nemáme žádné dopravní nehody ani žádná zdržení. Pozor si dávejte na střed 3 osobních aut na Hodonínsku na trase z Veselí nad Moravou na Kyjov. Tady počítejte se zdržením. Pro tuto chvíli je to ale v rámci celé Jižní Moravy všechno, tak šťastnou cestu a pokud byste měli nějaké aktuální info, tak volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Je chvíli po 16. hodině z Krokodýla, vám krásné nedělní odpoledne přeje Míša a za malou chvíli pro vás s Krokodýlem cestovatelem budeme mít tip, kam třeba vyrazit a co zajímavého vidět. Do té doby naše další krokodýlí hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: is the answer.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Radio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: no, nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: na krokodýlu nám dospívává Miley Cyrus a my míříme s krokodýlem cestovatelem.
1: Krokodýl cestovatel.
0: A kamže to míříme, kamže nás tentokrát krokodýl cestovatel vezme, vězte, že do Jihlavy, protože krásné vily nejsou jenom tady v Brně, ale navštívit je můžete i v Jihlavě. Jihlavské vily, to je soubor domů zahrnujících vily v ulicích Dvořákova, Jana Masaryka, Vrchlického a Jiráskova. Bývalá předměstí Jihlavy, Panenské a Špitální, byla na přelomu 19. a 20. století jednou z lokalit takzvaných zahradních čtvrtí, kde v hojné míře vyrůstaly nové domy a vily místních význačných osobností. Vily Rajnochova, Marie Karás, dům doktora Bedřicha Cvacha, Jana Horténského, manželů Boudových či Hornova vila jsou nyní součástí procházkového okruhu nazvaného Jihlavské prvorepublikové vily. Jednotlivé vily je možné projít si i individuálně formou venkovní procházky, a to za pomocí Jihlavského architektonického manuálu, ve kterém jsou tyto vily popsány v okruhu zahradní čtvrti a bydlení v první polovině 20. století. Takže pokud jste milovníci architektury, tak Jihlavské vily určitě doporučujeme. No, stejně jako ty brněnské.
1: Radio Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
8: 30.9. Je dobré mít parťáka při práci.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Máme 2 minutky po 5:30 na Krokodýlu Major Lazer a teď taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které vám pravidelně pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe 2letého chlapečka, Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná kolská neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala Rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkovi rehabilitace, které mu pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

kabáti, houby magický tady na krokodýlu, no a magický by to taky bylo, kdyby někdo z vás za malý okamžik vyhrál 124 750 korun. A máte šanci, stačí jenom a pouze uhodnout tajemný krokodýlí zvuk. Můžete volat studio 603 103 103, protože linku odblokovávám právě teď. Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Dospívá nám Tina Turner a teď je čas jít zasoutěžit o pořádný balík peněz. Aktuálně v banku naší soutěže Krokodýlí zvuky je 124 750 korun. Tak kdo pak o tuhle částku bude soutěžit? Halo, halo?
2: Soutěžit bude Radek.
1: Radku, krásné odpoledne. Odkud voláte, kde ladíte krokodýla?
2: Ladíme v Holubicích.
1: Zdravíme, jak užíváte neděli, prozraďte.
2: Po pátek, sobota, neděla malujeme, koupelnu, kuchyň, obývák a ještě spravujeme kuchyň, předěláváme,
1: takže
2: práce dost.
1: Takže pracovně, ale zase to pak budete mít krásné.
2: Ano,
1: tak se těšte. No a taky třeba se můžete těšit, že můžete vyhrát pořádný balík peněz. Co byste s nimi udělal, Radku?
2: No, jak bych se na nějakou pěknou dovolenou s manželkou.
1: Za odměnu za tu práci. Dobře, Radko, pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk, to je on. A teď už tedy se s arbitrem ptáme, co si myslíte, že to je?
2: A tak typl bych škrabání na mikrofon.
1: Taková věc, kterou teda myslím, že zvukaři a technici úplně rádi nemají. Tak pojďme zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Je to zvuk za 124 750 korun, ano nebo ne? Tak bohužel arbitr kroutí hlavou, slyšel jste, není to ono. Radku, ale nevadí, můžete to zkusit zase příště, já vám budu držet pěsti, no a teď vám držím hlavně pěsti, ať dopadne dobře ta rekonstrukce a malování.
2: Dneska děkuju.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala show nyní na ticketportal.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 17. hodina se přibližuje, vy jste s krokodýlem, Míša chystá čerstvé zprávy, bohužel, ale pro vás mám jednu smutnou zprávu i já. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informovalo Národní divadlo. No a více informací přinese Míša už za malou chvíli.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno od 18 hodin. Listování.cz, deník Lehký holky, nabízí divadlo Redota ve 20.30. Komedii Anděl v lihu, nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hit je připravený po páté, co si dáme? Pokud náhodou dneska nemáte nejlepší náladu, tak Pharrell Williams a Happy. Taky si dáme Europe.
4: Když nemůžeš,
0: a z českých hitů Miraj a jejich Když nemůžeš, tak přidej. Za minutku a čtvrt je 17 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Počasí dneska příjemné, i když nikterak teplé. V centru Brna v tuto chvíli teplota necelých 16 stupňů Celsia, zatímco před hodinou v Břeclavi bylo asi o 2 stupně teplej, tak teď je tam velmi podobně a dívám se, že o malinko teplej hlásí třeba Lednice 16 stupňů a k tomu 2 desetinky a třeba 16,5 hlásí Brod nad Dyjí. Jinak se to na Jižní Moravě pohybuje nejčastěji okolo 14-15, pokud byste mířili na Vysočinu, tak tam je jenom 11-12. Zítřek bude na Jižní Moravě trošku s proměnlivou oblačností, ale nejvyššími teplotami příjemnými 14 až 17 stupňů Celsia.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Lodě na brněnské přehradě od včerejška jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Býtýšky. Omezení má platit do konce plavební sezony, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. Jan Grolich, Tomáš Fiala, Jan Sobotka, Jan Grulich a Zbyněk Linhardt totiž uzmuli vítězství hned v prvním kole, jelikož získali nad 50% hlasů. Do boje o třetinu senátních křesel tak postupuje dalších 49 adeptů. Na následky útoku tygra zemřel muž včera v zooparku nedaleko anglického Doncasteru. Návštěvník vstoupil do výběhu, šelma jej napadla a na místě zabila. Tygr po incidentu zůstal ve výběhu, zahrada byla okamžitě evakuována a po zbytek víkendu zůstává zavřená. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Severočeši v neúplné tabulce poskočili na 4. místo. Brněnský nováček prohrál po 3. z posledních 4 utkání nejvyšší soutěže a klesl na 7. příčku.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak nám to jezdí a já mám naštěstí dobré zprávy, protože jak v Brně, tak i jinde na Jižní Moravě nebouráme a nemáme ani žádná jiná úplně velká zdržení. Dívám se, že v Brně trošku pomalejší provoz v ulici Žabovřeská, tak s tím počítejte. No a pokud jste někde za volantem, máte aktuální info, tak nám prosím zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.

0: Dvě minutky po 17. Míša Rotrová zdraví a přeje krásné nedělní odpoledne s krokodýlem a za chvíli spolu se mnou taky naše malá, milá, roztomilá zlatíčka. A pro ně otázka, kdo je to machr?
1: Ten, kdo se vždycky úplně všude chlubí.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se pana Novotného, hele, že prej chceš skončit s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. Jo, a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A na Krokodýlu teď už míříme za našimi úplně nejmenšími posluchači, za zlatíčky roztomilými do jedné ze školek tady v Brně, abychom se jich zeptali na to, milé děti, kdo je to machr?
2: Když někdo pohraje, tak tomu říká machování.
3: Ten rychle pracuje.
4: Ten, kdo se vždycky úplně všude chlubí, co má třeba. Hele, já mám diamanty, to je hezký.
5: A já mám všechno a ty nemáš nic.
6: Machr je, když někdo pracuje.
1: Tak jste to slyšeli. Tak to jsme machři. No, dneska doufám, že ne všichni. Doufám, že dneska část z vás odpočívá, ale zítra zase pracovní den pondělí, tak to budeme machři úplně všichni.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
14: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl.
15: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
16: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
17: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
18: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
19: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
18: A kde to najdu?
19: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
18: A nemáš nějakou slevičku?
19: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu nám zpívá Pink a my zdravíme taky třeba do Vyškova, kde nás ladíte na 102,6 FM. Teď už pokračujeme poetikou, za malou chvíli Katy Perry a mrkneme se taky k brněnské městské policii na to, co je nového, tak zůstaňte s námi.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 17 hodin 41 minut a na Krokodýlu teď míříme taky za brněnskou městskou policií. Na telefonu už je mluvčí Jakub Ghanem, který nám řekne více o tom, co například strážníci tento víkend v Brně zažili a řešili.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Naše hlídky o víkendu absolvovaly 611 kontrol ve volebních objektech a nezaznamenali větší potíže. Série drobných politování hodných událostí ale postihla během necelých 2 hodin jednu ze základních škol na západě Brna. V pátek o 7:30 večer členka volební komise oznámila na lince 156, že neznámý a velmi mladě vypadající člověk na toaletách záměrně poškodil 2 záchodová prkénka a utekl. Strážníci oslovili svědky a dobrali se informací, které by mohly vést k jeho identifikaci. Případ míří do správního řízení. Ze stejné školy přišel o 1:30 později signál na náš pult centralizované ochrany. Alarm ale neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části objektu. A po další 15 minut telefonovala na linku 156 členka komise kvůli mladému muži, který prý chodil po chodbě a nepřirozeně se pohyboval. Bála se, že by mohl být pod vlivem drog a komisi obtěžovat později cestou domů. Strážníci důkladně prohledali celé široké okolí, nikoho takového však neobjevili. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Tolik tedy mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Ano, strážníci byli právě i u voleb kontrolovali to všechno a jsme rádi, že to víceméně dopadlo dobře. Z Krokodýla další hity za malou chvíli Joan Osborne nebo Pharrell Williams.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
6: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
5: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
6: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
7: To můžu.
6: Chlebíčkový ráj.
8: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
9: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
10: SK Artis Brno.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
12: 30.9. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu před 18. pohoda z Fools Garden a připravená taky Míša a další čerstvé krokodýlí zprávy.
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Dopravní Armagedon v Brně už od zítřka. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na co se můžete těšit po šesté? Bude Don Omar a Lucenzo. Taky pohoda s Brianem Adamsem.
5: Už nechci řvát.
0: A dáme si dobrý kafe s Luckou Bílou. A právě bylo 18 hodin.
6: Barko! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko! Volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně necelých 15 stupňů a okolo 15 je povětšinou všude na jihu Moravy. Jaký bude zítřek, proměnlivá oblačnost a nejvyšší teploty mezi 14 a 17.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské řidiče čeká možná nejnáročnější dopravní uzavírka posledních desítek let. Navíc než měsíc se zcela uzavře Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky, důležité silnice, úsek velkého městského okruhu nebo třeba spojnice města s dálnicí D1. Řidiče čekají od zítřka dlouhé objížďky a zdržení. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. Řekl to ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Kandidovat podle jeho slov nebude ani Karel Havlíček. Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň řekl, že si Zelenský může dělat, co chce, jen ne zasahovat ruské rafinerie. Filip Salač po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Dávejte si pozor na nehodu, kdy auto havarovalo do značky. Je to v Brně na křižovatce ulic Stavební a Špitálka. A taky nám havaroval motorkář v Brně v Hudcově ulici u křižovatky s Matalovou. Pro tuto chvíli je to ale všechno. Nikde jinde nebouráme, ani nemáme hlášena žádná jiná zdržení. Tak ať se pěkně jezdí a kdybyste měli další info, tak prosím volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Máme chvíli po 18. na Krokodýlu, s vámi stále Míša Rotrová. Já vám přeji krásný zbytek neděle, krásný nedělní podvečer a za malou chvíli se podíváme na to, že Krokodýl stále rozdává snídaně. A kde třeba budeme zítra, tak to vám prozradím po dalších hitech.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Krokodýláci, vaše oblíbené snídaně jsou zase zpátky. Naše krokohlídka vyráží každý den do ulic Brna a Jižní Moravy a stačí se na nás a na tu krokohlídku usmát, no a můžete dostat jednu ze 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo, nebo tedy za ten úsměv, abych byla přesná. A kde už se rozdávalo, kde už jsme dělali radost?
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc jí nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme, tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
5: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní, stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma, moc děkuju, vážím si toho.
6: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
1: Rádi vám takto po ránu děláme radost, rozdáváme vám dobroty, třeba výborné koláče. A pokud si říkáte, no tak dobře, kde teda zítra, kde mám čekat, tak zítra po ránu vyhlížejte naši krokohlídku. A teď pozor, na ulici Milady Horákové v Brně, tak se na vás těšíme.

0: s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
7: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na Krokodýlu, chvíli po 7:30, zpívačka Pink. No a teď už se taky pojďme podívat na to, že Krokodýl je i vaše rádio, které vám pravidelně pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ní velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
2: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl a každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. A každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A kdo je dalším, komu pomůžeme, tak to si právě teď pojďte poslechnout.
2: My vás zdravíme, tady je Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No já mám dobrou zprávu, protože vy jste nám napsala do Krokodýla, my pro vás máme klimatizaci.
3: To nemyslí, že to vážíme.
2: Ano, myslíme.
3: Jsem dojacá, co jsem v očích za ní, no asi tak vám to řeknu.
2: Mám pro vás fantastickou zprávu, my té vaší kamarádce ten život zlepšíme, příjemníme.
3: To strašně hodí, strašně.
2: Pojďme si říct, co jste tam napsala.
3: No, je to vážná operace, měla nádor na mozku, naštěstí nezhoubný, ale musela se učit znovu vlastně číst, psát, jo, všechno fungovat. No a navíc mám vlastně autistického syna, Marečka, 15-letého. Já i s ním sama, protože tatínek samozřejmě to vzdal, když zjistil, jak na tom chlapec je. Bydlí se synkem v panelovém domě v Černovicích. Není to tam moc dobré, ale určitě v létě by to hodně ocenili, protože říkala, že Mareček moc ty horka nesnáší, takže velice by to ocenila.
2: Tak, mám pro vás dobrou zprávu, my ten život zlepšíme. Jste pro?
3: Jste strašně hodný, moc vám děkuji.
1: Tak jste to slyšeli a pokud znáte někoho, komu taky může pomoci jedna z 12 klimatizací, tak nám prosím napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Těšíme se na vaše další příběhy.
0: Radio Krokodýl.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
7: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: poděkovat a tenhle hit voní létem, které už je sice za námi, ale věřím, že i tak jste si ho užili. No a my se za okamžik podíváme na silnice a taky na počasí.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A pochopitelně i po 19. vám Krokodýl bude servírovat hit za hitem, co třeba... Těšte se na One Republic. Taky to tady roztančí Cher. A tenhle ten svět. A na léto zavzpomínáme i s Markem Ztraceným a jeho hitem Léto 95. Za 2 minuty je 19 hodin.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota venku samozřejmě s blížícím se večerem pomalinku klesá. V centru Brna máme 14 stupňů Celsia, nicméně v tuto chvíli se to pohybuje na jižní Moravě mezi 12 a 14, na Vysočině dokonce jenom 7 až 9. Pokud si říkáte, co zítřek, čekáme proměnlivou oblačnost a nejvyšší teploty mezi 14 a 17 stupni.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli vypadá, jak to jezdí? Naštěstí mám relativně dobré zprávy. Pozor jen na 2 nehody, které se dořešují v Brně. Jedna je na křižovatce ulic Stavební a Špitálka, kde auto narazilo do značky a motorkář potom havaroval v Hudcově ulici u křižovatky s Matalovou. Obě nehody už by ale měly být během chvíle dořešeny. No a pokud jste za volantem a měli byste nějaké další aktuální informace, tak si to prosím nenechávejte pro sebe a volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 19. hodině na Krokodýlu s vámi stále Míša Rotrová, nicméně moderátorské žezlo už předávám Zbyňkovi Louckému, který se na vás těší po 19. a užijete si spolu další Krokodýlí hit za hitem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: tomhle světě už vás zdraví krokodýla pomíši Zbyňa. Hezký nedělní večer, kdy se sedmý večer v týdnu budeme dívat na ty nejzprávy celého týdne. Tak pojďme na to a tady rovnou jedna horká zítřejší novinka.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože už zítra začíná uzavírka tunelu Hlinky a Pisárky v Brně. Uf, tady k tomu máte pár informací přímo od ŘSD.
2: Upozorňujeme řidiče na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně. Práce zahájíme 12. října, potrvají do 20. listopadu. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Hlavním důvodem opravy je tentokrát technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologických celků.
0: Místo tunelem Hlinky bude doprava vedena v protisměru po Bauerově v režimu 1+1. U Pisáreckého tunelu vede objízdná trasa přes Jihlavskou, Heršpickou, Poříčí a Bauerovu. Uzavírka potrvá do 20. listopadu. Budeme to s vámi sledovat. Můžete se o nás opřít.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

My Happy Ending. Ale my nekončíme, ale naopak jedeme dál. Jsme Krokodýl, vaše rádio a máme největší hudební výběr. Tak právě teď Kygo a Donna Summer Hot Stuff, pak S Club 7 a Katy Perry I Kissed a Girl. A taky vám za chvíli připomeneme, že Brno má novou cyklostrategii. Nenechte si to ujít. Hezkou neděli.

0: hezkou neděli. Pojďme se podívat na další zajímavou zprávu tohoto týdne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, tohle Krokodýl tento týden také zaujalo. Brno má novou cyklostrategii. Cílem je rozsáhlá bezpečná infrastruktura pro cyklisty. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 téměř 300 kilometrů cyklotras, o 15 let později 400 kilometrů. Loni mělo necelých 90 kilometrů. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich lidé cítili jednoduše bezpečně. Brno se dlouhodobě umísťuje na spodních příčkách cykložebříčků v porovnání s ostatními městy, ať už v hodnocení odborníků či samotných cyklistů. Stávající síť cyklotras v moravské metropoli je roztříštěná, významná část tras v ulicích je bez dostatečné ochrany cyklistů. Podle výzkumu by v případě bezpečné infrastruktury pro cyklisty jezdilo po Brně na kole až 30% obyvatel. V současnosti se cyklodoprava podílí na městské mobilitě, no tipněte si, pouze 2%. Tak šlápneme do pedálů a hezký finish týdne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit

0: Dobrý večer. Co dobrý, krásný nedělní večer. Fajn sedmý večer v týdnu, jak jinak než s krokodýlem. To byla Supergirl a my už se podíváme, co krokodýl namíchal hned po 20. Pojďme na to.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ti, kteří musí být dlouho vzhůru, si s námi můžou dát a se Sabrinou Carpenter Espresso. Jde s námi taky dělat dance s Justinem. Umíme nabídnout i půlnoční hřích. Krokodýl, máme největší hudební výběr a za 2 minuty bude 8.
3: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V novém týdnu v pondělí zítra bude vlastně hezky. Naprosto podzimně, polojasno, večer méně oblačnosti, ranní teploty už jenom 5, ale odpolední teploty 14 stupňů Celsia.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz

0: Za chviličku bude 8, krásný nedělní večer, jak jinak než s krokodýlem. No a jestli už máte po dobré nedělní večeři, tak my už vás budeme za chvíli zvát ještě na lepší krokodýlí snídaní. Prostě s úsměvem. Jsme zpřízněni.
1: Je dobré mít zpřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Ale teď už can't stop the feeling. A fajn poslech vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký. Tak pojďme. Let's go. I got

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer s krokodýlem.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Jo, jo, je to tak, my už večer snídáme, ale myslíme na vás. Tím pádem nabízíme 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Je to tak, vaše oblíbené snídaně jsou s vámi, ať už v metropoli nebo i za hranicemi Brna. Kde jsme třeba byli ve středu? To se hned dozvíte. Každopádně chci ještě dodat to nejdůležitější, že naše krokohlídka za vámi jezdí a stačí se na nás usmát, klidně i mrknout. A každé všední ráno dostanete jednu ze 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápalů úplně zadarmo. A teď už tedy, kde jsme třeba tento týden byli? No, třeba jsme se potkali.
2: Snídaně za úsměv, Rajhrad, a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a příjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den. Poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
0: No, paní je spokojená, tak to je nejdůležitější. Happy wife, happy life. Ale teď už opravdu nejhlavnější zpráva dnešního nedělního večera, kde se bude snídat zítra. Tak bacha na to. Pozor, je to tady. Ulice Milady Horákové v Brně.

0: Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
6: Je dobré mít své jistoty.
0: Vaše nejvěrnější rádio.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dobrý večer s Krokodýlem, krásný nedělní večer, jsme vaše rádio. Majšery a hrajeme určitě dál, ano, už je cítit ten podzim, už se mnohem dřív vlastně stmívá, ale zatím ještě venku rozhodně není na nule. A zítra nás čeká nádherný podzimní den. Tak buďte s Krokodýlem a za chvíli se taky podíváme na tenhle víkend z pohledu městské policie. Jsme vaše rádio.

0: fajn večer, v neděli večer přeje vaše rádio Krokodýl. No a tenhle víkend to už bude vlastně trvat jenom asi 3 hodiny a 20 minut. Tak jaký ten víkend byl?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zeptáme se právě teď městské policie Brno a za ní Jakub Ganem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Naše hlídky o víkendu absolvovaly 611 kontrol ve volebních objektech a nezaznamenali větší potíže. Série drobných politováníhodných událostí ale postihla během necelých 2 hodin jednu ze základních škol na západě Brna. V pátek o 7:30 večer členka volební komise oznámila na lince 156, že neznámý a velmi mladě vypadající člověk na toaletách záměrně poškodil 2 záchodová prkénka a utekl. Strážníci oslovili svědky a dobrali se informací, které by mohly vést k jeho identifikaci. Případ míří do správního řízení. Ze stejné školy přišel o 1.5 hodiny později signál na náš pult centralizované ochrany. Alarm ale neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části objektu. A po další 15 minut telefonovala na linku 156 členka komise kvůli mladému muži, který prý chodil po chodbě a nepřirozeně se pohyboval. Bála se, že by mohl být pod vlivem drog a komisi obtěžovat později cestou domů. Strážníci důkladně prohledali celé široké okolí, nikoho takového však neobjevili. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Děkujeme, Kubo. Klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Stand by me, zůstávejte s námi. Jsme vaše rádio. Tady nedělní večerní krokodýl a taky náš největší hudební výběr, který už jsme jak jinak než připravili a namíchali, tak zůstávejte s krokodýlem a jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dáme Jennifer Lopez, Saint

0: společně s námi a s politikou už za chvilku můžete prožít půlnoc. A hlavně zažijete hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Co zažijete zítra? No pondělí bude nádherný vlastně, podzimní, polojasno, večer méně oblačnosti, ranní teploty už jenom kolem pětky, denní teploty kolem 14 stupňů Celsia. Mějte se moc a moc hezky, fajn celý příští týden, ale hlavně hezký večer a krásnou noc, to vám právě teď od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký, tak naslyšenou a ahoj a celou noc se o nás můžete opřít.

0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

Nedělní krokodýlí plíšek se nám rozjíždí s datem 11. října. Doufám, že jste víkend prožili příjemný a také samozřejmě volební. No a teď už další skvělé hity pro vás pro dobrou náladu. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. No a budeme hrát právě vám, co nás ladíte a posloucháte ve Znojmě. Znojmo a okolí ladí na 96,2 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezkou noc a příjemný poslech. Do historie dnešního dne koukneme. Právě dnes v roce 1984 Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Abyste viděli, čím zajímavý pro nás, pro všechny, nejenom pro něj, byl ten dnešní den. Teď přání krásné noci a užijte si hit za hitem. I could stay awake just to hear.

Jarek Hemalé s vámi, krásný poslech, hezkou noc. Dnes máme Mezinárodní den dívek, tak dívky, dámy, užijte si dnešní den. I další hit je pro vás připravený tady na Krokodýlu.

Blíží se nám půlnoc, za chvíli se přeoupneme přes půlnoc do dalšího dne, a to už 12. tohoto měsíce. Začneme 42. týden tohoto roku, no ale v tuto chvíli stále máme neděli 11. a užíváme si Hit za hitem v krokodýlím pelíšku.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Stále držíte vlnu Krokodýla, což je dobře, Jarek přeje hezký poslech. No a my teď vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Kdo je to architekt? Ptali jsme se našich zlatíček.
1: Architekt je takovej chytrej pán, který chodí do kanceláře se podívat na mého tátu.
2: To je můj táta a pracuje a všude možně po světu.
3: No to teda vím, je to takový pán, který chodí do kanceláře a když tam něco bude, tak to opraví.
4: Ta architekt vymýšlí nový oblečení a budovy.
0: Zlatíče Krokodýla, ve školce jsme se ptali, kdo je to architekt. Za dalšími hity valíme, architekty zdravíme. Pěkně to samozřejmě si užijte ten další hit, protože je opravdu pro vás.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Šaliny se po 60 letech vrátí do Líšně a my se tam podíváme i teď ve vysílání Krokodýla, protože rádi se tam svezeme. Co obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je plánována na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se po pravidelnou dobu nepoužíval přes 60 let. Jedná se o první etapu po přejezdu v Drčkově ulici, přičemž zatím se počítá s tím, že trať bude jednokolejná. To aspoň potvrdila mluvčí dopravního podniku města Brna Anna Tomaštíková. Tak, teď už jdeme za dalšími hity na Krokodýlu. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.